0: Členové souboru Muzika Antiqua Köln s uměleckým vedoucím Reinhardem Goeblem dohráli 4 sonáty ze sbírky Mensa Sonora Seu Musica Instrumentalis od Heinze Heinricha Ignáce Biebera.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, v rámci našeho pořadu od Claudia Kludvigovi se nyní vydáme do období anglické renesance. Jejím významným představitelem je také Orlando Gibbons. Tento současník Williama Birda byl vynikajícím hráčem na klávesové nástroje, pro které také komponoval vlastní hudbu. Je také autorem madrigalů, hymnů a dalších duchovních skladeb. V roce 1623 dosáhl na prestižní zaměstnání, kdy byl jmenován varhaníkem ve Westminsterském opatství. Z Gibbonsovy tvorby si poslechneme výběr z duchovních skladeb pro smíšený sbor s doprovodem varhan. Budou to různá zhudebnění žalmů i textů z Nového zákona, která doplní 2 sólová varhanní preludia. V této podobě nahrál Gibbonsovu hudbu v roce 1995 soubor Oxford Camerata se sbormistrem Jeremy Summerlim. Na varhany hraje Lawrence Cummings.

0: Dozněl výběr z chorální a varhanní hudby skladatele anglické renesance Orlanda Gibbonse. Zpívali členové souboru Oxford Camerata, na varhany hrál Lawrence Cummings.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur, kterou právě posloucháte, je pro následující minuty připravena nahrávka komorní hudby Ludwiga van Beethovena. Z jeho celkem 7 za života publikovaných klavírních trií zazní to poslední. Klavírní trio B-dur opus 97, dokončené v roce 1811. Známé je pod názvem Arcivévodské, neboť ho Beethoven věnoval arcivévodovi Rudolfovi Rakouskému, jednomu z potomků císaře Leopolda II., svému mecenáši a také amatérskému klavíristovi. Možná i proto je v tomto triu part klavíru výraznější a samostatnější než hlasy houslí a violončela. Arcivévodské trio si poslechneme v podání mezinárodně etablovaného italského souboru Larky Budely. Jak název ansámblu napovídá, jeho hráči dávají přednost hře na střevové struny, k dosáhnutí autentických tembrů při interpretaci starší hudby. Věnují se především hudbě 18. a 19. století. Soubor Larky Budely bude hrát ve složení Vera Betz housle, Anner Bilsma violončelo a Jos van Immersy klavír.

Soubor Larky Budely dohrál klavírní trio B-dur opus 97, zvané Arcivévodské od Ludwiga van Beethovena. Milí posluchači, v poslední části našeho programu zavítáme do Benátek a poslechneme si jedno z barokních zhudebnění slavné středověké mariánské antifony Salve Regina, Zdrávas královno. Dnes víme o pěti skladbách Salve Regina, které zkomponoval Antonio Vivaldi, významný benátský skladatel, učitel a houslový mistr počátku 18. století. Za malou chvíli si poslechneme zhudebnění známé mariánské modlitby, figurující ve Vivaldiho katalogu pod číslem 616, určené kontratenoru a komornímu orchestru a rozdělené do šesti částí. Solový part zaspívá Andreas Scholl, hrát bude Australian Brandenburg Orchestra, řídí Paul Dyer.

0: Kontratenorista Andreas Scholl za doprovodu Australian Brandenburg Orchestra pod taktovkou Paula Dyra přednesl zhudebnění mariánské antifony Salve Regina od Antonia Vivaldiho. To byla poslední položka dnešního programu s názvem od Claudia k Ludwigovi s hudbou 16. až 19. století. Nerušený poslech dalšího vysílání přeje od mikrofonu stanice D-dur Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Může to být deska. A ku podivu tedy zvon se z organologického hlediska pokládá za desku, i když vůbec nemá tvar desky. Ovšem jsou taky nástroje, kterými se zvony napodobují, a to je někdy taková deska nebo traverza nebo něco takového. Ten způsob, jak nahradit skutečné zvony věžní, je těžko rozhodnout, který z nich je lepší, a nakonec vlastně ty skutečné věžní zvony nenahradí nic.
1: Ano. Nejčastější způsob jsou ty trubicové zvony.
0: Ano.
1: Ono slavné místo v Berliozově fantastické symfonii se tedy většinou hraje na typicky orchestrální nástroj trubicové zvony. A tak toto zní.

John Eliot Gardiner, slavný současný dirigent, ovšem v jedné své nahrávce Berliozovi Fantastické použil pravých věžních zvonů. A když si toto místo poslechneme, zjistíme, že přeci jenom ty zvony jsou nenahraditelné.

0: Kostelní zvony mají samozřejmě uhrančivý zvuk, ale my se od něho musíme odpoutat k dalšímu nástroji. V jednom z minulých dakáb už jsme na něho tukli, totiž na talíře, čineli.
1: Je to tak. A to už se trochu víc blíží té desce, i když je to deska stejně tvarovaná, ale teď bychom si měli říct spíš něco o takových těch samotných talířích, to znamená buď ten veliký úder, který je známý, že ano, ten přehluší zvuk i toho největšího symfonického orchestru v největším fortissimu. Ale zajímavý je taky způsob, když se používají jenom paličkou úder, jemný úder na jeden zavěšený talíř. Nebudeme si tu ukázku dávat, protože tu každý zná. Je to jediný úder v celé symfonii, v Novosvětské symfonii Antonína Dvořáka ve vedlejším tématu poslední věty. Je to zajímavé, jediný úder na nástroj a jak tam vynikne působ. Ale to si každý muzikant připomene velmi snadno. Spíš bych teď rád ukázal, jak Mahler dovedl tohoto jemného úderu využívat ve finále své Roztomilé G-dur symfonie.

0: Ke kovovým deskám opět kotoučového tvaru patří tamtam, jakýsi ohromný zavěšený talíř, na který se hraje velkou palicí. Ani zde není výška tónu určitá, ale přidáním nástroje s určitou výškou zvuku se takový dojem dá vytvořit.
1: Ano, je patrno například v Mahlerově písni o zemi, kde v šesté části je spojeno ten úder, tichý úder na tamtam s kontrafagotem, s harfami, s čely a kontrabasy.

Úplně tichý solový úder na tamtam je v konci Čajkovského 6. symfonie.

0: Naproti tomu gong, rovněž v zásadě zavěšený talíř, je vyroben tak, že má určitou výšku tónu. Proto se častěji užívá v několika člené skupině. Málo který orchestr však skutečnými gongy disponuje a skladatelé gongy předepisují jen velmi zřídka. Někteří z nich jsou však k použití gongu přímo nuceni. Takový Puccini, když psal svou Turandot z čínského prostředí, musel použít celou soustavu perfektně naladěných čínských gongů.
1: Samozřejmě ke kovovým tyčím patří i tyčinka zalomená nebo ohnutá do toho trojúhelníku a hraje se na ní ještě menší tyčinkou. Je to triangle a je to vlastně nástroj, který by zdánlivě byl tichonký, ale dovede dodat veliké gradaci orchestrální na tom vrcholu ten zářivý lesk. On nezanikne ani v velikém tuti.
0: Poslechněme si, jakou ohromnou práci tento decentní nástroj odvede ve Smetanově skercu z Triumfální symfonie.

0: Potom existují takové, řekl bych, sofistikované nástroje, které jsou vybaveny tím skvělým vynálezem klaviaturou. To je případ čelesty.
1: Ano, čelesta je velice moderní nástroj, přímě řečeno. Vlastně Čajkovský byl jeden z prvních, kdo jich užil. Firma Mustel v Paříži je vyrábí teprve asi tak od roku 1860. A jsou to v podstatě desky. Zase jsou to desky, malé destičky, které jsou seřazeny do celé rozsáhlé škály. Vypadá to trošku jako harmonium nebo pianino. A klaviaturou jsou spojeny paličky, které do toho ze spodu tlučou. Překrásné solo, právě jedno z prvních a zásadních, je v Čajkovského Louskáčku. Je to celé číslo, které vlastně skoro věnováno výhradně čelestě.

úkol čelesty je také někdy vnášet do hudby trochu nostalgie. A tady bych se rád obrátil ke skladbě, která mě vždy právě použitím čelesty fascinovala, totiž k Schönbergovu orchestrálnímu kusu, který se jmenuje Ze zašlých časů.

0: Teď bychom mohli si hrát na spoustu různých kovových idiofonů. To jsou krotaly, kovandlinky, kravské zvonce, rolničky, které jsou krásně upletněny zase v Malerově čtvrté symfonii. A stále docházíme k novým a novým nástrojům. Já jsem byl úplně šokován, tak jako celé pražské obecně, když nám tady jistý virtuos na steel pen, což je ocelová pánev z Trinidadu, nám předvedl hudbu symfonii od Jana Bacha. Ale to není Johann Sebastian, to je moderní skladatel. No, je to neuvěřitelné, to je artistický kousek. Další nástroj je třeba vibrafon. To je taky v podstatě nástroj, jsou to desky kovové, seřazené zase do řady tónové a ze spodu jsou připojeny takové visící trubičky, které mohou v nich rotovat taková víčka. Ano, ano. A tím ten vibrafon dostává chvějivý tón.
1: Ano, chvějivý až intimní. A toho využil český skladatel Marek Kopelent ve svém duu pro flétnu a vibrafon nazvaném Canto Intimo.

0: Myslím si, že bychom mohli zakončit ještě jiným nástrojem, který má dvě formy a je dost trošku podobný zdánlivě té čelestě, kterou už jsme měli, a to je zvonkohra. Buď má také klávesy, anebo se na ně tluče paličkami. To je výraznější. Ta klávesová je taková spíš trošku dětský nástroj, kdežto ta paličková, ta opravdu může vydat i dost silný tón. Snad bychom na její užití mohli přinést příklad ze 7. symfonie Prokofievovi ze 4. věty.
1: A tak se dostáváme od velkých zvonů k malé zvonkohře. Jenomže ve světě hudby platí, že není malých nástrojů.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Georg Friedrich Händel, první část z hudby ke Královskému ohňostroji, Akademie staré hudby, řízena Christopherem Hogwoodem.

Giacomo Puccini, arie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Před námi je hudba anglického skladatele lehčí hudby jménem Ronald Binge. Mimo jiné je to autor známé alžbětinské serenády. Po první světové válce se nejprve živil tím, že hrál v kinech k němým filmům, začal psát filmovou hudbu a po 3 roky hrál ve známém Mantoványho orchestru. Po druhé světové válce psal pro BBC a svými skvostnými kousky vyššího populáru se proslavil. Jedním z jeho nejoblíbenějších je i skerco pro orchestr a la Beethoven, které zazní v podání Symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ernesta Tomlinsona.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hectora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

Antonio Vivaldi psal hlavně koncerty pro jeden solující nástroj a orchestr, ale má i koncerta Grossa, kde soluje skupina nástrojů, v našem případě dvoje housle a violončelo. Antonio Vivaldi a jeho třívěté koncerto Grosso d'Emol hraje soubor Barocco Sempre Giovane.

Opera Peter Grimes v roce 1945 světově proslavila tehdy 32-letého anglického skladatele Benjamina Britna. Ačkoliv operní společnost původně protestovala proti jejímu nastudování, protože se obávala její očekávané kakofonie. Nakonec ale byli překvapeni všichni. V prodeji lístků tehdy Grimes předčil i Madame Butterfly nebo Bohému. K nejkrásnějším místům opery, v níž se Britten hlásí ke Stravinského projasněnému neoklasicismu, patří 4 orchestrální mezihry, které se dokonce dávají a také tak byly vydány samostatně jako koncertní symfonické kusy. Toto je jeden z nich. Nedělní ráno z opery Peter Grimes Benjamina Britna hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Andrého Previna.

D-dur, vaše tónina. Josef Haydn, druhá část ze symfonie číslo 101 D-dur, hodiny. Hraje Pražský komorní orchestr.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Jako jeden z největších skladatelů renesance byl už za svého života i dlouho po něm, prakticky dodnes, oslavován Josquin des Prez. K jeho nesmírné popularitě přispěly nejen úchvatná melodická invence, nápadité imitační techniky i záliba v lidových písních, ale jistě i fakt, že jeho oblíbená díla se počátkem 16. století velmi rychle šířila díky vynálezu nototisku. Josquin komponoval všechny druhy tehdejší hudby, od motet a mší až třeba k francouzským šansonům i italským kancónům. Měl obdiv mnoha mocných své doby, včetně členů rodu d'Este ve Ferraře, v jeho službách působil. Tady je Josquinova La Spagna, pětihlasá skladba pro instrumentální soubor v nahrávce katalánského Esperionu 21 a jeho zakladatele a uměleckého vedoucího gambisty Jordiho Savala.

Poslední z lyrických tragédií, které velký Jean-Baptiste Lully složil se svým dlouholetým spolupracovníkem, libretistou Kinoltem, je Armida. Pánové nesmírně úspěšně spolupracovali 14 let. V roce 1686 odešel libretista na odpočinek, Lily napsal ještě dvě opery a následující rok zemřel. A to jako největší a nejmocnější skladatel Francie, který udával tón snad ve všech oborech. Jehož opery byly pro francouzské autory vzorem ještě půl století po jeho smrti. V Armidě je zpracován oblíbený námět Tasova Osvobozeného Jeruzaléma, v něm se čarodějka Armida zamiluje do svého úhlavního nepřítele Renauda ve chvíli, kdy Renaud spí. Lily a Kenaud přenesli veškerý svůj zájem na titulní postavu Armidy, ale my si poslechneme Renaudovu árii, v níž rytíř obdivuje krásy okolní krajiny, pokládá se do trávy a usíná a děj pomalu spěje k příchodu Armidy. Zatím tedy Renaud, rozhlížející se po příjemné krajině kolem, kontratenorista Howard Crook, La Chapelle Royale a Philippe Reveche.

Ze salzburského období mladého Wolfganga Amadea Mozarta vybíráme teď první větu ze symfonie číslo 28 C-dur, psanou pro dva hoboje, dva lesní rohy, dvě trubky a smyčce. Rozkošné tóny pravděpodobně 17-letého génia hraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Francis Poulenc byl neoklasik, člen pařížské šestky, velký melodik s lehkým nádechem pařížského salónu. Toto jsou tři části z jeho francouzské svity. Soubor Anima Eterna Brugge vede Jos van der Immerzel.

Opery Giuseppa Verdiho jsou pravidelně inscenovány ve všech operních domech světa. Díky jejich kvalitě je totiž neustálý posluchačský zájem zaručen. A těžko najdete scénu, která by někdy, ale spíš opakovaně, neinscenovala třeba Aidu. Operu si objednal egyptský vícekrál a milovník opery Ismail Pasha jako slavnostní dílo v době otevření Suezského průplavu. Premiéra v roce 1870 byla dalším z Verdiho triumfů. Jako v řadě dalších oper, i zde jde o volbu mezi láskou a životem. Zde vojevůdce Radames volí lásku k dceři etiopského krále, otrokyni Aidě, a platí za to životem stejně jako ona.

prvním dějství napsal Verdi Radamesovi překrásnou jímavou tenorovou árii Celeste Aida, nebeská Aido. A my si ji poslechneme v podání Joseho Carrerase a vídeňských filharmoniků s Herbertem von Karajanem.

Ludwig van Beethoven, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opus 15. Hraje Lang Lang a orchestr de Paris. Řídí Christoph Eschenbach.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Když byl irský klavírní virtuos John Field se svým učitelem Muciem Clementim na návštěvě v Petrohradu, tak se do Ruska zamiloval, že se rozhodl tam zůstat. Právě zde pak Field vyvinul svůj osobitý styl klavírní hry a vložil jí do zcela nové formy nocturna. Dodnes je mu připisován vynález nocturna. Sám Field jich napsal 18, toto je nocturno číslo 2, C-moll, hraje Benjamin Frith.

téma, to je ta nejvzácnější ingredience hudební alchymie od klasiků až po tradičně uvažující skladatele 20. století. Výrazná hudební myšlenka, často tvořená jen několika tóny, musí být tvárná. Je to stavební materiál, z něhož skladatel buduje hudební katedrálu. Existují symfonické nebo sonátové věty postavené na jediném tématu, typičtější je ale dvojice kontrastních témat, hlavního a vedlejšího. Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr Esdor, hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

A teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum zpívá Virgil Hartinger, ansámbl Inegal řídí Adam Viktora.

Chopinovské miniatury znějí jakoby nic, ale ve většině případů se jedná o vybroušené a mimořádně náročné kousky. Proto se k ním tak rádi vracejí i největší mistři klavíru. Například nyní je u něj Ivan Klánský a přednese Mazurku pro klavír cis-moll Friderika Chopina.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Lesní roh je považován za nejobtížněji ovládnutelný nástroj symfonického orchestru. Ale když se ovládne dokonale, to je pak jako soulový nástroj ozdobou každého koncertního programu, ať už v symfonické nebo komorní hudbě. My se teď seznámíme s jedním z nejlepších současných francouzských hráčů na lesní roh, takovým francouzským Radkem Baborákem, jímž je Hervé Joulin, postupně první waldhornista orchestru Radia France, poté orchestru National de France a aktuálně se s Lorinem Mázlem přesunul do orchestru v Parmě. Hojně nahrává také komorní hudbu, z níž vybíráme Adagio a Allegro opus 70 Roberta Schumana. Hervé Joulin a u klavíru Marie-Joseph Gide.

Ještě dnes musíme žasnout nad závratnou cestou na výsluní, již během svého krátkého 36-letého života absolvoval Henry Purcell. V 10 zpíval v královské kapli, ve 14 už byl členem královy hudební družiny, v 18 dvorním skladatelem, ve 20 se stal varhaníkem Westminsterského opatství. Přibližně tehdy také začal komponovat scénickou hudbu, mimo jiné k Shakespeareovým hrám a takzvané semi-opery. V nich se tančilo, zpívalo i mluvilo. Především hlavní postavy měly mluvené party. Dodnes je tento specifický žánr raného anglického baroka spojován právě s Purcellem a jednou z jeho nejslavnějších semi-oper je Král Artuš. Árií, která uchvátila dobové publikum, je pak árie studeného génia, v níž Purcell díky třesivému partu ve smyčcích a jakémusi zmrzlému koktání dokonale podtrhl atmosféru chladu a třesu. Zpívá britský basbaritonista Maurice Bevan, The King's Music vede Alfred Deller.

0: John Adams, Steve Reich, Philip Glass, to jsou hudební minimalisti. Základním principem jejich hudby je opakování krátkých hudebních motivů, které se postupně nějak proměňují. Říká se tomu repetitivní technika. Zpočátku se zdálo, že minimalismus je slepá ulička hudebního vývoje. Jenomže už 40 let v jeho rámci vznikají orchestrální i komorní kusy, opery, koncerty, oratoria. Skoro to vypadá na nový univerzální sloh. Minimalistické skladby často vystačí s minimem hudebního materiálu, jsou ale naopak velmi dlouhé. Při jejich poslechu nesmíme čekat na změnu. Nejlepší je zapomenout na běžící čas a nechat se unášet tikotem minimalistické struktury.
1: Jazz a minimalismus jsou zřejmě nejvýznamnějšími inspiračními zdroji současného amerického skladatele Michaela Torka, narozeného v roce 1961. Mezi jeho nejznámější skladby patří Color Music, barevná hudba. Jde o sérii několika orchestrálních kompozic z druhé půle 80. let 20. století, v nichž Tork exponuje pokaždé jinou barvu. Jak? Tak takto například pink, růžovou. Baltimore Symphony Orchestra vede David Zinman.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Bedřich Smetana, první věta ze smyčcového kvartetu číslo 1 E-moll. Hraje Panochovo kvarteto.

Za vzor ryzího kompozičního mistrovství se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Patřilo tak nějak k bontonu, že mistři barokní hudby výtečně ovládali několik nástrojů, které libovolně střídali podle potřeby a příležitostí. Tak třeba Georg Friedrich Händel. Na jeho varhanní improvizace se scházelo celé město Halle. Když vzal do ruky housle, mohl být i hned jmenován prvním houslistou hanoverského dvorního orchestru. A obdivován byl i pro svou jemnou a zručnou hru na čembalo. Interpretační schopnosti starých mistrů napřímo posoudit nemůžeme, ale svědčí o něm řada jejich partitur, neboť mnoho svých děl pochopitelně sami uváděli. Je například téměř jisté, že Händel sám provozoval své krásné čembalové svity. Do sedmé z nich, G-moll, nám teď dá nahlédnout Paul Nicholson.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert pro klarinet a orchestr A-dur. Jeho druhou větu hraje Anthony Pay, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého vlámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Opery, oratoria, chrámovou sakrální hudbu, vokální kompozice i instrumentální díla pro všechna možná obsazení skládal Johann Josef Fuchs, císařský dvorní kapelník, opanující hudební život ve Vídni ve čtyřech prvních desetiletích 18. století. Ač je tedy autorem 400 děl, dnes je jeho hlavní význam spatřován především v díle pedagogickém a teoretickém. Ovšem i jeho tóny jsou osvěžením pro každého milovníka baroka. Toto je například Fuchsova serenáda pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. První část, Pochod, hraje Concentus Musicus Wien a řídí Nikolaus Arnogurt.

Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru. Arabeska číslo 2 Claude Debussyho hraje Ilja Hurník.

Ludwig van Beethoven, Egmont, předehra k tragédii Johanna Wolfganga von Goethe, opus 84. Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

Na konci dlouhé řady italských skladatelů romantické opery stojí Giacomo Puccini. Skladatel, kterého čekala kariéra chrámového varhaníka, leč po shlédnutí Verdiho Aidy se definitivně rozhodl pro operu. Díky bohu, dodnes tak můžeme žasnout nad hudebními krásami a dramatickou intenzitou jeho Bohémy, Madame Butterfly, Tosky nebo nedokončené Turandot, což jsou základní kameny snad všech operních scén světa. Melodrama Tosca napsal Sardou pro Sarah Bernhardtovou a Puccini vytvořil spektakulární dílo, v němž zářila třeba Maria Callasová. Nám ale slavnou árii zpěvačky Tosky Vissi d'arte, žila jsem uměním, žila jsem láskou, nikdy nikomu neublížila, tak proč, pane, se mi takto odměňuješ? Zaspívá jiná hvězdná sopranistka Kyrie Kanava. Národní filharmonický orchestr vede George Scholty.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Pulén, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzábradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Digitální stanice D-dur je tu s další čtyřhodinovou nabídkou krásné, vážné, klasické hudby. Vybírá je pro vás Vanda Dobrovská. Přeji vám příjemný čas při poslechu skladeb španělských renesančních mistrů Wolfganga Amadea Mozarta, Josefa Myslivečka, Ferdinanda Riese, Friderika Chopina, Josefa Suka a Ottorina Respighiho. Začínáme serenádou pro dvě trubky, čembalo a orchestr od Pavla Josefa Vejvanovského a zahrají nám ji z archivní nahrávky Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý na trubky, Jan Hora na čembalo a pražský komorní orchestr, do jehož čela se postavil Libor Pešek.

Dozněla serenáda pro dvě trubky, čembalo a orchestr od Pavla Josefa Vejvanovského. Hráli Miroslav Kejmar a Zdeněk Šedivý na trubky, Jan Hora na čembalo, orchestrálním partnerem jim byl Pražský komorní orchestr, dirigentem Libor Pešek. Autorem následující skladby je Wolfgang Amadeus Mozart. Jeho koncert pro flétnu, harfu a orchestr C-dur si poslechneme v podání Yoshimiho Oshimi na flétnu, Alžběty Horské na harfu a komorního orchestru Tesaríny, který řídí Mirko Krebs.

Vyslechli jsme koncert pro flétnu, harfu a orchestr C-dur od Wolfganga Amadea Mozarta v Kechlově seznamu Mozartových skladeb číslo 299. Mimochodem jedinou skladbu, ve které Mozart přiřkl solovou roli harfě. Hráli Yoshimi Oshima na flétnu, Alžběta Horská na harfu a komorní orchestr Tesariny pod vedením Mirko Krepse. Chopinovy valčíky jsou stálicí nejen v repertoáru světových klavíristů, ale i ve fonotékách našich posluchačů, soudím z vašich zpětných vazeb. Takže si je pojďme vychutnat pěkně kompletně v podání Zoltána Kočiš.

Do světa valčíků Friderika Chopina nás zavedl Zoltán Kočiš. Elán a mladistvou energii vnímají vesměs dirigenti ze symfonie E-dur od Josefa Suka. A protože elánu a mladistvé energie není nikdy dost, necháme ji na sebe teď působit i my prostřednictvím České filharmonie pod taktovkou legendárního Václava Neumanna.

0: Taková byla symfonie E-dur od Josefa Suka ve stvárnění České filharmonie, se kterou dílo svého času nastudoval Václav Neumann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Společnost nám teď chvíli bude dělat The Concord Ensemble. Vokální soubor zaměřený na provozování renesanční a barokní hudby, který na sebe upozornil těžbou skladeb z latinskoamerických koloniálních rukopisů a španělských kancionálů. Poslechneme si v podání jeho členů skladby Matea Fleči, Cristobala de Morales a Juana Vasqueze.

podání členů souboru Concord doznělo několik skladeb autorů hispánské provenience, konkrétně Matea Fleči, Cristobala de Morales a Juana Vasqueze. Posuneme se trochu v čase, ale pořád zůstaneme v té minulosti, ve které hudba platila za ušlechtilou zábavu, a poslechneme si symfonii F-dur od Josefa Myslivečka. Uměleckým vedoucím souboru Concerto Köln je Werner Erhardt.

Symfonie F-dur od Josefa Myslivečka hráli členové souboru Concerto Köln s uměleckým vedoucím Wernerem Erhardem. Antoine de Loyer byl francouzský skladatel, který započal svou profesní dráhu jako člen královské stráže ve Versailles, ale v revolučních časech konce 18. století byl nucen emigrovat a na delší čas se usadil nejprve v Hamburku a potom dokonce až v Petrohradě. Nakonec se mohl do své vlasti vrátit a jeho životní osudy jsou dosti barvité. Pro nás je v tuto chvíli důležité, že ve svém skladatelském odkazu zanechal mnoho skladeb pro kytaru a my si teď jednu z nich poslechneme. Je to koncertantní duo pro dvě kytary, psáno v tónině C-dur a je to druhé ze tří koncertantních duet Opus 31. Hraje Heinrich Albert Duo, pojmenované po skladateli a kytaristovi přelomu 19. a 20. století. Tvoří ho Joachim Schrader a Jan Erler.

Joachim Schrader a Jan Erler, dva hráči na kytaru, kteří vystupují společně jako Heinrich Albert Duo, přednesli koncertantní duo C-dur pro dvě kytary číslo 2 z opusu 31 od Antoana de Loyer. V roce 1927 byl Ottorino Respighi pozván do Jižní Ameriky, včetně Brazílie, aby tam dirigoval sérii koncertů vlastní hudby. Přišlo mu obtížné komunikovat s orchestry, které jsou zvyklé hrát jen operu a zarzuelu, ale dal to a pozvali ho znovu a dokonce ho požádali, aby složil brazilskou svitu a oddirigoval ji. Takže to udělal, původně to mělo být 5 vět, ale stihl jen 3. A ty jsou Tropická noc, Butantan, to je čtvrť v São Paulo, kde skladatele ohromilo, ne úplně v pozitivním smyslu, laboratorní zařízení specializované na sběr hadího jedu. A třetí část má titul Canzone e danza, inspirována pouličním festivalem, kde se zpívá a tančí. Skladbě dal titul Brazilské imprese, tak to ji pojednal Dalaský symfonický orchestr pod vedením Eduarda Matty.

Brazilské imprese od Otorina Respighiho podbarvily letní čas vysílání stanice D-dur. Dalaský symfonický orchestr řídil Eduardo Mata. K závěru tohoto D-durového bloku nás doprovodí hudba Ferdinanda Riese, přítele, žáka a tajemníka Ludwiga van Beethovena. Těžiště jeho hudby spočívalo v oboru smyčcového kvartetu, respektive v jeho odkazu je tento žánr zastoupen nejvíc. Stylově kotvil na pomezí klasicismu a romantismu. Já z jeho odkazu vybírám sonátu. Sonátu pro klarinet a klavír, 29. skladatelovo dílo v podání Dietra Kleckera a Thomase Ruise.

Vyslechli jsme sonátu pro klarinet a klavír opus 29 od Ferdinanda Riese, hráli Dieter Klecker a Tomáš Ruiz. Hudbu pro uplynulé 4 hodiny vybírala Vanda Dobrovská, čímž se s vámi zároveň také loučím a přeji příjemný další čas, možná, a já dodávám pokud možno ve společnosti naší digitální stanice D-Dur.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartmá v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzabradlí.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Příjemný poslech stanice Českého rozhlasu D-dur vám přeje Vanda Dobrovská. Na jakou hudbu se můžeme společně těšit? Budou to skladby Georga Friedricha Händla, Jana Křtitele Vaňhala, Ference Lista, Johannesa Brahmse, Claude Debussyho, Edvarda Grieha, Aarona Coplanda a ze všeho nejdřív Antonína Dvořáka. Vybírám jeho americký kvartet nejen proto, že je to skladba krásná a populární, ale také proto, že premiérové vysílání tohoto bloku spadá do času oslav kulatého výročí vzniku Spojených států amerických. Tak abychom si připomněli, že to byl právě

Antonín Dvořák, kdo stál u zrodu koncepce americké národní hudby. Trvalo ještě velmi, velmi dlouho, než si americká hudba našla svou identitu, ale Dvořák v 90. letech 19. století prorocky formuloval k této identitě směr. Americký kvartet je skladatelův opus 96, poslechneme si ho ve stvárnění členů Panochova kvarteta.

podání Panochova kvarteta dozněl smyčcový kvartet číslo 12 F-dur, 96. dílo Antonína Dvořáka. Autorem následující skladby je Georg Friedrich Händel. Je to moteto pro soprán a orchestr Siléte Venti. Skladba je na latinský text. Titul znamená v překladu Utište se větry, což byla v barokní hudbě motiv utišení větrů, metafora pro uklidnění bouří, živlů nebo lidských vášní. Nabízím v nastudování Harryho Christopherse s orchestrem Sixteen, solistkou je Lynn Dawson.

Moteto Georga Friedricha Händla Silete Venti jsme vyslechli v nastudování Harryho Christopherse se členy orchestru Sixteen, solistkou byla Lynn Dawson. V hudební nabídce stanice D-dur je teď připravena symfonie číslo 3 od Aarona Coplanda. Je to skladatelova nejrozměrnější a také nejvíce ceněná symfonie, často uváděná s podtitulem Velká americká symfonie. Skladatel ji zkomponoval pro Bostonský symfonický orchestr v polovině 40. let minulého století a do její čtvrté věty začlenil i svou slavnou fanfáru pro obyčejného člověka. To byl odkaz k projevu viceprezidenta Henryho Wallace o století obyčejného člověka. Detroitský symfonický orchestr řídí Leonard Sletkin.

Symfonii číslo 3 od Aarona Coplanda hrál Detroitský symfonický orchestr pod vedením Leonarda Sletkina. Inspirován Bachovým temperovaným klavírem, zamýšlel Ferenc Liszt vytvořit původně 48 cvičení nebo etýd pro klavír, ale dokončil a publikoval jich pouze 12. Je to raná verze jeho pozdějších transcendentálních etýd. Mimochodem, Liszt těchto 12 klavírních studií zkomponoval, když mu bylo pouhých 15 let. Celý cyklus si poslechneme ve stvárnění Williama Wolframa.

0: Cyklus 12 raných etýd nebo studií pro klavír od Ference Lista hrál William Wolfram.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na pomyslné D-durové pódium teď necháme nastoupit členy vokálního souboru Erika Westberga a poslechneme si v jejich podání a v nevšední úpravě skladbu španělského renesančního skladatele Cristóbala de Morales Parce mihi domine. Je to skladba s duchovním obsahem, titul znamená Smiluj se nade mnou, pane, a ta nevšední úprava spočívá ve spoluúčasti saxofonového partu. Solistou je vynikající švédský hráč na saxofon Anders Paulsson.

Moteto Cristobala de Morales Parce mihi domine v úpravě pro smíšený sbor a sopránový saxofon jsme vyslechli v podání vokálního souboru Erika Westberga a Anderse Paulsona na saxofon. Autorem následující skladby je Claude Debussy. Jeho trio G-dur takto hraje Borodinovo trio neboli Luba Edlina klavír, Rostislav Dubinský housle a Juli Turovsky violončelo.

Trio G-dur od Claude Debussyho jsme vyslechli z dnes už archivní nahrávky Borodinova tria. Dionísio Aguado byl skladatel a kytarista, který působil na přelomu klasicismu a romantismu. Pocházel ze Španělska, část svého života strávil ve Francii. Z jeho odkazu si poslechneme introdukci a rondo z cyklu tří brilantních rond pro kytaru opus 2. Toto je v cyklu zařazeno jako třetí. Hraje Anabel Montesinos.

Introdukci a rondo číslo 3 z cyklu 3 brilantních rond pro kytaru opus 2 od Dionysia Aguada hrála Anabel Montesinos. Pod názvem Archi Bohemi působil český komorní smyčcový orchestr, jehož portfolio tvořil převážně barokní a klasický repertoár. Občas, ale zabrousil i do pozdějších, tedy v čase nám bližších vod, jako třeba svitou z časů Holbergových od Edvarda Grieka. Nutno ovšem podotknout, že sám Grieg koncipoval tuto svitu ve starém slohu. Orchestr Archi Bohemi na naší nahrávce řídí Hynek Farkač.

Svitu pro smyčcový orchestr z časů Holbergových od Edvarda Hagerupa Grieg'a jsme vyslechli z nahrávky orchestru Arky Bohemy, dirigentem byl Hynek Farkač. Od Jana Křtitele Vaňhala uvádím ráda úplně všechno, takže i tento koncertantní kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo C-dur, poslední z cyklu 6 koncertantních kvartetů opus 7. Hrají členové Tákurova smyčcového tria a na hoboj Sarah Francis.

Koncertantní kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo C-dur, 6. z opusu 7 od Jana Křtitele Vaňhala, hráli členové Tákurova smyčcového tria. Na hoboj spoluúčinkovala Sarah Francis. K závěru tohoto D-durového hudebního bloku se necháme doprovodit sonátou pro klavír C-dur od Johannesa Brahmse. Je to skladatelův první číslovaný opus, takže hodně rané dílo. Skladatel sonátu zkomponoval jako 20-letý. Vybírám nahrávku s Evou Knardál.

Dozněla sonáta pro klavír C-dur opus 1 od Johannesa Brahmse, hrála Eva Knárdal. Hudbu pro uplynulé 4 hodiny vybírala Vanda Dobrovská. Loučím se s vámi, ale stanice D-dur vysílá dál, takže přeji příjemný poslech.

Divadlo Bez zábradlí zve na letní scénu ve Voděrátkách u Prahy. Chantal Poulain, Václav Vidra, Roman Zach, Josef Cadda, Dana Morávková a další osobnosti v nejlepších divadelních komediích sezóny. Apartma v hotelu Plaza, Rebelky, Blbec k večeři, Soukromé životy a mnohem více od 16. do 28. srpna na letní scéně Voděrátky. Vstupenky na bezzabradlí.cz.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Subtilní a líbezná je hudba harfového koncertu B-dur barokního mistra Georga Friedricha Händla. V orchestru jsou smyčce většinou z dusítky, spodní nástroje hrají často pizzicato a z dechových nástrojů jen flétny, aby nepřikryly hlas solové harfy. Ze slavné partitury již zajisté otevřou všichni, kdo se na harfu učí hrát. Necháme znít známou první větu. Ursula Holliger a The English Concert.

Od roku 1824 učil v Praze hudbu Jan Václav Tomášek, dlouholetý hudební vychovatel v rodině hraběte Bukvoje. Postupně si vybudoval takovou pověst, že se o něm hovořilo jako o hudebním papeži Prahy, což zahrnuje obdiv, ale i trošku jízlivosti s náznakem, že Tomášek se považoval za neomylného. Asi 114 děl pak čítá Tomáškův skladatelský odkaz a za nejzajímavější položky z něj jsou považovány jeho klavírní kusy a jeho písně. Tak je posuďme. Text Johanna Wolfganga Goethe, jehož Tomášek velmi obdivoval, zhudebnil takto do písně o pichlavé růžičce, ve skutečnosti dívce, která odmítá lásku chlapce. Haydn Röslein Václava Jana Tomáška zpívá chorvatská mezzosopranistka Renata Pokupič, na klavír hraje Roger Vignolet.

V roce 1790 bylo Josefu Haydnovi 58 let a už 30 let byl dvorním esterházyovským hudebníkem. V tom roce ale přichází zlom. Jeho mecenáš umírá a Haydn přijímá pozvání do Londýna. A v době tohoto velkého životního zvratu komponuje opus 64, šestici smyčcových kvartetů. Zatímco první čtyři komponoval ještě na dvoře v Esterháze, čísla 5 a 6 už v Londýně. A my si teď z té londýnské etapy z pátého kvartetu D-dur, takzvaného skřivánčího, vzhledem k pasážím ve vysokých polohách prvních houslí, jakoby ptačímu zpěvu, vybereme velmi rychlou a pulzující, brilantní čtvrtou větu v interpretaci Stamicova kvarteta.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Bedřich Smetana, ária Mumlala z druhého dějství opery Dvě vdovy. Zpívá Eduard Haken, orchestr Národního divadla v Praze řídí Jaroslav Kromholc. Let mu mlaník svůj jevím hněv, let mu mlaník svůj jevím.

0: Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela.
1: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

Bohuslav Martinů a třetí věta z jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 3. Hrají Petr Nouzovský a Gerard Wyss.

Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etídu číslo 1 C-dur.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Přeslavnou serenádu číslo 13 pro smyčcové kvarteto a kontrabas G-dur Wolfganga Amadea Mozarta známe především jako malou noční hudbu. Však také Mozart si o ní do náčrtníku učinil takovou poznámku Eine kleine Nachtmusik. Nevíme přesně, pro jaký účel byla v době komponování Dona Giovanniho složena. Víme, že ji Mozartova vdova prodala 8 let po Mozartově smrti. A kdyby jen trochu tušila, jak slavnou se tato drobnička stane, jistě by požadovala úplně jinou sumu. Čtvrtá věta serenády G-dur, malé noční hudby a virtuozity Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Necháme teď znít překrásnou, snovou, subtilní první větu Beethovenovy klavírní sonáty číslo 14 cismol. Otevírá se volnou větou, velmi nezvykle na dobové konvence. Sám Beethoven sonátu označil quasi una fantasia, na způsob fantazie. O měsíčním svitu skladatel možná ani neuvažoval, ale kdo ví. V každém případě o dodnes zaužívaném názvu rozhodl německý básník Rellstab, když o té hudbě psal jako o člunu houpajícím se na Lucernském jezeru za svitu měsíce. Od té doby se hovoří o Mondschein sonátě, sonátě měsíčního svitu. Tak to jí hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Před námi na D-dur teď hudba velmi, velmi vzdálené epochy. Více než 500 let se posuneme zpět po časové ose, abychom se setkali s Heinrichem Isaacem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku i Itálii, a německá hudba mu vděčí za leckterý vývojový krůček. Isaac se narodil někdy v půlce 15. století a zemřel v roce 1517. Je to téměř přesně 500 let. Působil ve službách medičejských a posléze i jako dvorní skladatel císaře Maximiliána I. My si z díla jednoho z nejplodnějších skladatelů té doby vybereme tříhlasou italskou skladbu Fortuna Desperata pro vokálně instrumentální soubor. Katalánské soubory, sbor La Capella Real de Catalunya a ensemble Esperion 20, vede Jordi Savall.

0: Fantazie je hudební skladba, která není postavena na žádné standardizované formě. Skladatel řadí volně za sebe myšlenky, rozvíjí je, ale obvykle se k nim nevrací. Fantazie má blízko k zapsané improvizaci.
1: V 10 letech se stal sboristou Královské kaple, ve 14 členem hudební družiny Karla II., v 18 dvorním skladatelem a ve 20 varhaníkem Westminsterského opatství. Neuvěřitelně strmá byla kariéra Henryho Persla. A kdo ví, kam by jeho věhlas ještě dosáhl, kdyby smrt nepřerušila jeho práci v pouhých 36 letech. Z díla tohoto mimořádně všestranného mistra anglické hudby 17. století vybíráme pětihlasou fantazii pro smyčcový soubor v nahrávce členů orchestru 18. století a pod taktovkou France Brichena.

A teď potěšíme milovníky lesklých žesťových nástrojů a jejich jasného čistého tónu, pokud je tedy nástroj v rukách mistra, což bude náš případ. Světově proslulý švédský trumpetista Håkan Hardenberger hraje jeden z nejoblíbenějších koncertů pro trubku všech dob, jak mezi trumpetisty, tak mezi posluchači. Toto je volná věta koncertu S-dur Josefa Haydna a s Håkanem Hardenbergerem Akademie svatého Martina v Polích a Sir Neville Marinder.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Oldřich František Korte, Kouzelný cirkus, variační světa pro velký symfonický a dechový orchestr k jevištně filmovému projektu divadla Laterna Magica, Let balónem.

Giovanni Gabrieli byl Benátčan z přelomu renesance a baroka. Jeho jubiláté deo provede sbor Westminsterské katedrály.

Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořákova opera před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslabovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káče.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Arcangelo Corelli a jedno z jeho nesčetných Concert Gros hraje soubor Le Concert de Nation s uměleckým vedoucím Jordi Savalem.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil vesele až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Karl Maria von Weber, Vyzvání k tanci, brilantní rondo Des Dur pro klavír opus 65. Hraje Marie Clara von Slavik Monetti.

Italský benátský barokní mistr Vivaldi patří se svými více než 800 děl mezi nejplodnější skladatele italského baroka. Mimo jiné je autorem 500 koncertů a asi 50 oper. Však byly také velmi žádané a Vivaldi kvůli jejich inscenacím z Benátek hojně cestoval do Mantovy, do Říma a jinam. Jeho vůbec první operou je opera Ottone in Villa, situovaná do Starého Říma, poprvé provedená v roce 1713 v divadle ve Vicenze. Vivaldi mu tehdy bylo 35 let. Zápletka je vztahová. Císař Ottone miluje Kleonilu, která ale flirtuje se dvěma mladíky, Ostíliem a Kájem, přičemž Ostílio je ve skutečnosti dívka Tulia, která miluje Káje, a poté, co se vše tak trochu zamotá, vše dobře dopadne. Tulia si vezme Káje. A právě jeho árii z prvního dějství Vivaldiho opery Ottone in Villa nám teď zaspívá sopranistka Emma Kirkby za doprovodu ansámblu The Brandenburg Consort a zařízení Roye Goodmana.

Pan klavírista Ivan Moravec nám přichází zahrát svého Beethovena. Bude to věta ze sonáty číslo 27 e-moll, zkomponované 43-letým skladatelem. Zatímco naprostá většina Beethovenových sonát má 3 nebo i 4 věty, tato jen 2 a nejsou nadepsány obligátně italsky, nýbrž německy. Druhá věta slovy Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen, což bychom mohli přeložit asi jako nepříliš rychle a velmi zpěvně přednášet. Však také muzikologové a hudebníci označují tuto melodii za jednu z nejzpěvnějších až šubertovských. Je to ale Beethoven a s ním Ivan Moravec.

Je velmi nezvyklé, že francouzský skladatel 17. století takového formátu, jakým byl Marc-Antoine Charpentier, nebyl zaměstnán u dvora Ludvíka 14. Možná se nechtěl zaplétat do dvorských intrik a chtěl jen v klidu tvořit. Což také činil, že je podepsán pod asi 550 skladbami, včetně divadelní hudby ve spolupráci s Moliérem a velkého množství duchovní a liturgické hudby. A právě z ní si teď vybereme Charpentierovo moteto pro dva sólové hlasy a instrumenty O Crux Ave, pozdravení kříži jako naší jediné naději. Zpívají René Jacobs, ano, ten slavný dirigent staré hudby, který ovšem začínal svou hvězdnou kariéru jako kontratenorista. Dále zpívá Judith Nelson a spoluúčinkuje Concerto Vocale.

Teď bude znít vyzvání k tanci brilantní rondo pro orchestr Karla Maria von Webera, instrumentované Hectorem Berliozem. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy psal pro své přátele krátké, relativně snadné sborové kusy, určené pro nácvik a provedení v přírodě. To byla obvyklá kratochvíle kulturních měšťanů v 19. století. Poslechneme si tři takové kusy, zpívá Netherlands Chamber Choir.

Jean-Philippe Rameau, árie Zimy z třetího dějství opery Les Indes Galantes, zpívá Patricia Pettibon, hrají Le Folie Françoise, řídí Francis Cohen a Kenny.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Jaroslav Ježek a polka z klavírní sonáty z roku 1941. Hraje Jan Novotný.

Josef Haydn a slavná čtvrtá část finální ze symfonie číslo 45 Fismol na odchodnou. Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Svou fantastickou symfonií s konkrétním programem každé z pěti částí se stále se vracejícím motivem, takzvanou idée fixe, s úžasně bohatou instrumentací velkého orchestru, otevřel 27-letý Francouz Hector Berlioz cestu novému hudebnímu směru, novoromantismu. Takzvaná fantastická je jeho základním dílem a věta, v níž se hrdinovi zdá sen, že svou milou zabil a teď kráčí na popraviště, je dokonalou ukázkou Berliozova mistrovství, včetně hudebního vykreslení sekery, jež dopadla na jeho krk, a fanfáry otevírajícího se pekla. Pochod k popravišti z fantastické symfonie Hectora Berlioze, orchestr revoluční a romantický John Eliot Gardiner.

Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Krédo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Pro smíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. Lukáš Vondráček patří k našim nejúspěšnějším hudebním umělcům v celosvětovém měřítku. Poslechneme si jeho virtuózní interpretaci třetí věty klavírního koncertu číslo 4 Sergeje Rachmaninova. FOK řídí Tomáš Brauner.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 40 G-moll, Kechlův seznam 550. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

Podle Šmídrova katalogu Bachových skladeb, který se používá po celém světě, známe bezmála 250 světských a duchovních kantát Johanna Sebastiana Bacha. Víme ale, že nejméně stovka dalších se nedochovala, nebo z nich máme jen malé zlomky. Johann Sebastian Bach své kantáty komponoval po celý život. Nejstarší dochovaná pochází z roku 1707, kdy byl 22-letý Bach varhaníkem v Milhausenu. Psal je i ve Výmaru, v Ketenu, ale hlavně od roku 1723, kdy se stal kantorem u svatého Tomáše v Lipsku a komponování kantát bylo jeho služební povinností. Pro každou neděli církevního roku musel mít připravenou vhodnou skladbu. Kromě toho měl povinnost obsloužit i další události, jako byly významné svatby a pohřby, svěcení varhan, inaugurace nové městské rady a podobně. To tedy znamenalo, že komponoval okolo 60

Johannes Brahms, ukolébavka pro soprán a orchestr, zpívá Renata Tebaldi, nový filharmonický orchestr řídí Anton Guadagno.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

Druhý z pěti Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeister neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6-8 rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: A teď půvabná chopinovská klavírní miniatura. Maurizio Pollini hraje etídu číslo 4 a mol z cyklu 12 etíd Friderika Chopina.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Licí nástroje jsou vlastně jakýmsi orchestrem v orchestru. Mají přesně rozdělené úkoly, jeden umí to, druhý zas ono a vzájemně se doplňují. Mají mezi sebou i sólisty, kteří dokáží převzít v celém orchestru hlavní slovo. Dnes budeme mluvit o bicích nástrojích naposledy a zaměříme se na samozvučné dřevěné nástroje.

0: Pane doktore, jakési dřevěné nástroje už jsme tady jednou měli, tedy myslím ty dřevěné dechové, ale nakonec se ukázalo, že se většina z nich vůbec ze dřeva nevyrábí. Čeká nás dneska obdobná zrada?
1: To ne, protože tam u těch dechových nástrojů vlastně vůbec na tom materiálu nezáleží. Tam hraje roli hlavně ten vzduchový sloupec. Když to tady hraje tělo toho nástroje, pochopíte, když ho uhodíte do kovadliny, tak je to docelný zvuk, když uhodíte do pařezu. Tam totiž záleží na těle toho nástroje, na jeho materiálu a podle toho se také tyto nástroje dělí. Ovšem to nejsou jediné bicí nástroje. My jsme z počátku mluvili hlavně o těch blanozvučných, kde na nějakém tvaru kotlovitém nebo bubnovitém je natažená kůže. To teda je jeden druh, jedna skupina bicích nástrojů.
0: Membranofony.
1: A druhá je právě ta, kde opravdu už hraje to tělo samo, i diofony. A posledně jsme mluvili o těch kovových, to se nezapře. Můžeme mluvit taky o skleněných nástrojích. To taky existuje, to jsme vynechali, protože to do takových detailů nemůžeme jít. Ale dnes se budeme zabývat těmi dřevěnými, skutečně z dřeva.
0: Pojďme tedy k jednomu z těch nejvýraznějších dřevěných ideofonů, ke xylofonu.
2: Na každém tom hrobě seděl kostlivec.
3: Kostlivec.
4: No a?
1: Ano, xylofon zní kostěně, možná dokonce víc než dřevěně, ale to právě svedlo skladatele k tomu, že to chtěli využívat zejména tehdy, kdy chtěli znázornit nějaký rej kostlivců, prostě kosti, hrůza.
0: Nekrofilní skladbičky.
1: Přesně takové. Tak. Xylofon sám je pochopitelně utvořen z celé řady destiček, protože jsou vlastně dřevěný nástroj deskový. Pro každý ton je jedna destička, jsou různě uspořádány. Na první pohled by se v tom muzikant tak nevyznal. A první vlastně, kdo zavedl tento nástroj do symfonického orchestru, byl Camille Saint-Saëns. A právě pro svou typickou skladbu žánrovou Danse Macabre, čili tanec kostlivců.

V Dance Macabre je xylofon použit v celku úsporně. Za to v Karnevalu zvířat svěřil Saint-Saëns stejný motiv již k xylofonu solovému.

Zvukomalebných možností xylofonu pak využívali mnozí orchestrátoři k nejrůznějším, byť třeba méně nápadným úkolům. Xylofon je třeba nenahraditelným prostředkem k přiostřování žestových akcentů. V pozoruhodném díle s názvem Metabolismy od soudobého francouzského skladatele Henriho Dutilleux se nám xylofonem podporovaná trubková stakata zapichují do uší jako

Doufám, že teď nechtěl zdůraznit, jak ho píchá něco v žaludku. Metabolismus, aby čekal pálení žáhy a něco takového. Ale někdy ta zvukolomba je velice výrazná. Třeba na začátku Janáčkovy opery Její pastorkyně to znázorňuje klapot mlýna. Někdy jinde zase to můžou být kapky vody. Ale poslechneme si ten začátek pastorkyně s tím mlýnem.

0: Ke xylofonu má blízko marimba. Pane doktore, v čem jsou hlavní rozdíly mezi xylofonem a marimbou?
1: Největší rozdíl je v tom, že zatímco xylofonové destičky nemají vlastně žádné ozvučnice. U marimby jsou umístěny pod každou tou destičkou takové dutá stébla nebo duté trubičky, trochu podobně, jako je tomu u vibrafonu.
0: Mm-hmm. Marimba má trochu temnější zvuk takový.
1: Vůbec hlubší, celkem i polohově, myslím, hlubší.
0: Marimba se stala oblíbeným nástrojem minimalistů. Má konkrétní, přesný zvuk, který se však po chvíli nesprotiví, jako je to u xylofonu. V sextetu amerického minimalisty Steva Reicha hrají dvě marimby jakýsi důmyslný kánon za doprovodu klavíru a dalších bicích nástrojů. My si teď poslechneme z této skladby finále.

0: Do této skupiny dřevěných idiofonů patří ještě celá řada dalších a dalších nástrojů. Jenom jejich výjmenování, bič, řechtačka, gvíro, marakas, by zabralo plno času.
1: Marakas, nejsou to takové ty rumba koule, pane
0: doktore?
1: A to tento nástroj se vyskytuje i ve vážné hudbě?
0: Ano. A dokonce velice výrazným způsobem je to v Prokofjevově baletu Romeo a Julie v druhém díle. A je to tanec dívek s liliemi.

0: Půvabným nástrojem se v rukou půvabných španělských tanečnic stávají kastaněty. Dvě mušličky svázané šňůrkou, na něž obratné prsty vyloudí ty nejkomplikovanější rytmy. Ve Španělsku jsou celé rodinné školy hry na kastaněty, kde se technika hry zdokonaluje po mnoho generací. Pane doktore, nedovedu si ale představit, jak toto umění zvládne běžný hráč symfonického orchestru a navíc muž.
1: No tak dá se to napodobit jiným způsobem, ale pochopitelně ten efekt je skutečně taky scénický. Třeba v Bizetově Carmen je překrásná scéna, kde Carmen zpívá, tančí a hrdoprovází na kasety. A ještě za scénou, což jsem po 7 let své činnosti divadle dělal já, totiž dirigoval jsem 2 trubky, které hrají večerku. Don Jose se má vrátit do kasáren a nejde pančo Carmen těmi kastaněty a zpěvem a tancem úplně svedla.

0: Kastaněty, marakas či templebloky však nepatří k těm nástrojům, které by obstály bez podpory svých druhů. A tak si teď poslechneme několik ukázek kombinací různých bicích nástrojů.
1: Já bych začal ještě pořád s tou Carmen. Hned na začátku opery předehře je takový cirkusový efekt. Typická kombinace jednak toho, co už jsme mluvili, velký buben, činely, triangle, bubínky, všechno možné dohromady. Je to prostě cirkus.

skupinu bicích nástrojů nám předvádí třeba Gustav Mahler ve své druhé symfonii v páté větě. Tam je všechno, co si můžeme myslet, ale i ty zvláštní věci, jako třeba vírna tam, tichý úder na velký buben, vír na velký buben, prostě takový výběr všeho chuť a téměř k tomu nic jiného nehraje.

0: Ve čtyřech pořadech jsme si ukázali, jakou vydatnou pomoc poskytuje skupina bicích nástrojů účinku celého orchestru. Jsem rád, že si na závěr můžeme poslechnout případ opačný, v němž naopak orchestr pomáhá bicím nástrojům. V jedné části Heptameronu Svatopluka Havelky se celý symfonický orchestr promění v jakousi obří bicí soupravu, která doprovází recitátora nezvalových veršů. Nezní tu žádné jednotlivé tóny či akordy, nýbrž přesně rytmizované zhluky tónů neboli klastry, které simulují údery na různé druhy bubnů. K tomu všemu samozřejmě vydatně přispívají skutečné bicí nástroje, takže je to zářný příklad hudební koaliční spolupráce. Svatopluk Havelka, Heptameron.
1: Proč zpívá raní ptáče, proč bouřka zabíjí veliké pokryvače? Proč víno opíjí, proč nevede nás luna se strážným andělem? Proč praská hráči struna, proč nejsem pod bělem, abych se mohl vznésti nad hlavou družice? A proč bych neměl nésti pouťový košíček? Kohout bdí ve psím víně a slavně kokrhá. Mrak letí po krajině, potom se roztrhá. Ach, lehkomyslnosti, což jsem tě užil dost. Lenost je první cností, dala mi nevinnost. Mám všecky lidské moci, než se kdo ohlédne. Proměním jitra v noci a ráno v poledne. Mizím a vystupují, jak kejpíř za plentou. Mé nářky vybuchují třpitivou poentou. Stělesním všecky kraje. Duch modrých pohádek, chci vzkřísit staré báje a změnit pořádek. Popálil jsem se bleskem, jež vzal jsem od Zea. Utíkám před svým stezkem po stopách Orfea. O, nemohu se smířit, lží staré okrasy. Až začnou bubny vířit, vrhnu se z terasy. Tělo rozvalí se jak uškrcený plast. Tak jedna holubice vám zachrání můj hlas.

kde mračna tvoří hrady nad oceánem luk, kde křepelky si snesly vajíčka strakatá, na která deště kreslí úsečná stakata. Můj bože, milý bože, ten život utíká. Připrav mi v ráji lože a k němu budíka, abych se vzbudil jednou za každých tisíc let a mohl se poohlédnout na zavlácený svět. Abych se vzbudil jednou za každých tisíc let a mohl se poohlédnout

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Přeji hezký večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu stanice D-dur a programového bloku věnovaného dnes záznamům koncertu, které získává Český rozhlas prostřednictvím Evropské vysílací unie. Dnešní večer bude patřit záznamům koncertu, kterými do Fondu mezinárodní výměny hudebních programů Eurorádia přispěli Bavorský rozhlas a Francouzský rozhlas. V první části večera vyslechneme hudbu Antonína Dvořáka, Vítězslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů. Ve druhé části večera uvedeme záznam novoročního koncertu z Paříže. Jeho dramaturgie měla španělské inspirace. Hrál francouzský národní orchestr, který řídil dirigent Yuta Casado. Solistou byl kytarista Thibaut Garcia. Čas mezi oběma koncerty a minuty zbývající do půlnoci vyplní komorní hudba. Působivé hudební zážitky a nerušen poslech přeje od mikrofonu Dagmar Henžlíková.

Znělka Eurorádia zahájila vysílání koncertu, který se konal 11. ledna tohoto roku v sále Josefa Kailberta v Bamberku. Na programu byl violončelový koncert H-moll Antonína Dvořáka, Suita Rustika Vítězslavy Kaprálové a symfonie číslo 2 Bohuslava Martinů. Hráli bamberští symfonikové, které řídili Jakub Hruša, solistkou byla violončelistka Julia Hagen. Dvořákův mimořádně působivý violončelový koncert H-moll je považován za jedno z nejkrásnějších děl violončelové koncertantní literatury a stal se neodmyslitelnou položkou v repertoáru všech sólových violončelistů. Dvořák začal koncert komponovat krátce po svém příjezdu do New Yorku. Partitura koncertu byla dokončena 9. února 1895. Na jaře téhož roku ještě závěrečnou část přepracoval a rozšířil. Skladatelův stesk z odloučenosti na americkém kontinentu se v díle odrazil v nostalgickém vyznění některých částí. Ačkoliv podnět k vytvoření koncertu dal český violončelista, pozdější člen slavného českého kvarteta Hanuš Vihan, kterému je koncert věnován, nebyl jeho prvním interpretem. Dvořák sice konzultoval s Vihanem, jak technicky stylizovat violončelový part, ale nesouhlasil s tím, jak příliš volně Vihan solový hlas, k němuž připojil vlastní kadenci, pojímal. Interpretem premiéry byl anglický umělec Leo Stern, který zcela respektoval Dvořákovou partituru. Solový part studoval v úzké součinnosti se skladatelem v průběhu 2týdenního pobytu v Praze a na Dvořákově venkovské usedlosti na Vysoké. Koncert se vyznačuje výraznými tématy, ojedinělé melodické zpěvnosti a naléhavosti i pevnou a logicky vyváženou stavbou a v neposlední řadě znamenitou instrumentací respektující rovnováhu mezi sólovým nástrojem a orchestrem. První provedení koncertu 19. března 1896 v Londýně bylo velkým úspěchem pro solistu, skladatele i dílo samotné. Stern hrál následně solový part i při prvním provedení díla v Praze 11. dubna roku 1896. Koncert pro violončelo a orchestr H-moll opus 104 Antonína Dvořáka teď hrají Julia Hagen a bamberští symfonikové, které řídí Jakub Hruša.

Julia Hagen a bamberští symfonikové zařízení dirigenta Jakuba Hruši provedli violončelový koncert H-moll Antonína Dvořáka. A potlesk publika byl pro solistku pobídkou k přídavku. Ta si ke spolupráci přizvala prvního koncertního mistra orchestru, kterým je Bart van den Boargerde. Společně provedli etídu pro housle a violončelo opus 39/8 Reinholda Gliera.

To byla etída pro housle a violončelo Reinholda Gliera, která zazněla jako společný přídavek solistky večera, violončelistky Julie Hagen a koncertního mistra bamberských symfoniků Barta Vandenbergerde. Dirigent Jakub Hruša je zaujatým propagátorem české hudby. Na programy svých koncertů zařazuje i skladby, které by na zahraničních pódiích jinak pravděpodobně nezazněly. Pro koncert, jehož záznam právě vysíláme, zvolil svitu rustiku Vítězslavy Kaprálové, skladatelky, která je výraznou postavou české hudby první poloviny 20. století. Pocházela z hudebně orientovaného prostředí. Její otec Václav Kaprál byl hudební skladatel, žák Leoše Janáčka, matka byla koncertní pěvkyní. Budoucí skladatelka tak vyrůstala ve velice kultivovaném prostředí obklopena hudbou. Rodiče rozpoznali brzy její talent a v profesním směřování k hudbě dceru podporovali. Vítězslava studovala v Brně u Viléma Petrželky kompozici a Zdeňka Chalabaly dirigování. Pokračovala v Praze u Vítězslava Nováka a Václava Talicha a nakonec v Paříži dirigování u Charles Müncha a kompozici u Bohuslava Martinů, který byl nejen jejím mentorem, ale oba pojilo následně blízké přátelství. Do Čech se Vítězslava Kaprálová vrátila naposledy v létě roku 1939. Pobývala v rodinné vilce v obci Tři studně na Českomoravské Vysočině. V dubnu následujícího roku se v Paříži provdala za Jiřího Mochu. Za krátkou dobu onemocněla a 16. června 1940 v jeho francouzském Montpellier předčasně zemřela. Navzdory svému krátkému životu po sobě zanechala Vítězslava Kaprálová několik pozoruhodných děl. Její novoromantické stylové východisko překlenuly vlivy impresionismu a neoklasicismu. Přítomná je i neofolklorní inspirace. Upozornila na sebe jen krátce po svých 20. narozeninách, kdy dostala příležitost dirigovat Českou filharmonii při provedení své vojenské symfoniety, kterou pak provedla úspěšně i s orchestrem BBC v Londýně. Toto vystoupení bylo v červnu 1938 podnětem k objednávce nové skladby od londýnské pobočky nakladatelství Universal Edition. Vítězslava Kaprálová vytvořila do 10. listopadu kompozici nazvanou Svita rustika s podtitulem Svita z českých lidových písní a tanců. Je příležitostným dílem s pasážemi půvabného lirismu i strhujícího temperamentu vycházejícího z melodiky a rytmiky lidových tanců. Svita rustika opus 19 Vítězslavy Kaprálové teď v provedení bamberských symfoniků, které řídí Jakub Hruša.

V provedení bamberských symfoniků, které řídil Jakub Hruša, dozněla Svita rustika Vítězslavy Kaprálové. Závěr koncertu bamberských symfoniků, kteří provedli výlučně český program, patřil hudbě Bohuslava Martinů, tvůrce s velice osobitou hudební řečí. Jeho nezaměnitelný styl nese rysy české a moravské hudební tradice, ale velice uvážlivě prezentované a vyvážené přítomnými vlivy intenzivně vstřebávaných avantgardních podnětů francouzského impresionismu, jazzu a neoklasicismu. Mimořádně početná tvorba Bohuslava Martinů zasáhla do všech žánrů, od nejdrobnějších instruktivních opusů až po monumentální, vokálně instrumentální a hudebně dramatická díla. Formě symfonie se začal věnovat až v americkém exilu. V letech 1942 až 1946 vytvořil 5 symfonií. Impulzem pro vznik druhé symfonie bylo přání skupiny českých usedlíků v Clevelandu, aby skladatel vytvořil kompozici k poctě výročí 28. října, dne vzniku samostatného československého státu. Martinů velice citlivě reagoval na všechny společensko-politické podněty. V emigraci zejména zastával občanský postoj českého vlastence. Válečné události na něho velice silně působily. Vnější podnět vázaný na tak významné téma samozřejmě skladatele oslovil. Symfonie vznikala během necelého měsíce v letě roku 1943 v Darien ve Spojených státech. V rámci reprezentativní formy symfonie vytvořil skladatel hudbu optimistického vyznění a při veškeré modernosti obecně srozumitelnou. Premiéra se konala 26. října roku 1943 v Clevelandu pod taktovkou významného dirigenta Ericha Leinsdorfa a stala se kulturní manifestací s velice kladným přijetím. Symfonie číslo 2 Bohuslava Martinů teď v provedení bamberských symfoniků, které řídí Jakub Hruša.

0: Symfonie číslo 2 Bohuslava Martinů dozněla v provedení bamberských symfoniků, které řídil Jakub Hruša. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal 11. ledna tohoto roku v sále Josefa Kailberta v Bamberku. Tím končí první část dnešního večera, věnovaná nahrávkám členských rozhlasů Evropské vysílací unie. Ve druhé části večera uvedeme záznam novoročního koncertu z Paříže se španělsky inspirovaným programem. Hrát bude francouzský národní orchestr s dirigentem Yuta Casado a solistou bude kytarista Thibaut Garcia.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Čas, který nás dělí od začátku vysílání dalšího symfonického koncertu, vyplní teď na stanici Český rozhlas D-dur komorní hudba. Kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír E-moll opus 11 Zdeňka Fibicha hrají členové Panochova kvarteta, Jiří Panocha housle, Miroslav Sehnoutka viola a Jaroslav Kulhan violončelo a s nimi Marián Lapšanský klavír.

Dozněl kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír e-moll opus 11. Zdeňka Fibicha. Hráli členové Panochova kvarteta, Jiří Panocha housle, Miroslav Sehnoutka viola a Jaroslav Kulhan violončelo a s nimi Marián Lapšanský klavír.

0: Hezký pozdní večer, milí posluchači. Vítejte k poslechu dalšího koncertu z programové nabídky Eurorádia. V následujícím čase vám nabídneme záznam z produkce francouzského rozhlasu. Koncert se konal poslední den minulého roku v auditoriu Radia France v Paříži a jeho dramaturgie vycházela ze španělských inspirací. V programu zaznělo španělské kapričo Nikolaje Rimského-Korsakova, Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga, pochod od skladatelky Marie Rodrigo, svita Arlézanka a části ze svit opery Carmen George Bizeta. A v samém závěru polka Johana Strause Záhromu a blesku. Hrál francouzský národní orchestr, který řídil Jutta Casado, solistou byl kytarista Thibaut Garcia. Nikolaj Rimský-Korsakov byl vlivným členem skladatelského seskupení Mocná hrstka, které vytvořilo 5 významných ruských skladatelů v polovině 19. století. Španělské kapličo Nikolaje Rimského-Korsakova vzniklo roku 1887. Bylo inspirováno a skladatelovými vzpomínkami na Španělsko, které poznal jako námořní důstojník. Je ohňostrojem rytmických figur a melodií inspirovaných španělskými lidovými písněmi ze sbírky José Inzeni a především skvělým příkladem Korsakova instrumentačního mistrovství. Skladatel se k dílu ve své autobiografické kronice Mého života vyjádřil. Španělské kapličo jsem napsal podle skic plánované virtuózní fantazie na španělské motivy. Předpokládal jsem, že kapličo musí oslňovat svým orchestrálním koloritem a zdá se mi, že jsem se nemýlil. Názor, který se rozšířil mezi kritiky a publikem, podle kterého je kapričo skvěle instrumentované dílo, není správný. Kapričo je vynikající dílo pro orchestr. Střídání barev, šťastný výběr melodické kresby a figurálních vzorů vhodných pro jednotlivé nástroje, virtuózní solové kadence, rytmus bicích nástrojů a tak dále, tvoří podstatu díla, ne jeho vnějškový šat, to je instrumentaci. Španělské motivy s převážně tanečním charakterem poskytly bohatý materiál pro různé orchestrální efekty. Tolik Nikolaj Rimský-Korsakov. Jeho španělské kapričo teď v provedení francouzského národního orchestru, který řídí Jutta Casado.
1: C'est vous qui donnez du sens à nos métiers. Tout de suite, en direct, le capriccio espagnol de Nikolaj Rimský-Korsakov par l'Orchestre National de France avec son violon solo Luc Herry, direction Jutta Casado. Excellent concert à toutes et à tous.

0: Le Capriccio espagnol de Nikolaï Rimsky-Korsakov en direct pour débuter ce dernier concert de l'année 2025 en compagnie de l'Orchestre National de France dirigé par Yutaka Sado.
1: V provedení francouzského národního orchestru, který řídil Yutaka Sado, doznělo španělské Capriccio Nikolaje Rimského-Korsakova. Španělský skladatel Joaquín Rodrigo byl od dětství nevidomý. V roce 1927 odjel do Paříže, aby studoval s Paulem Dicasem. Během španělské občanské války pracoval v Německu a Francii, do Madridu se vrátil roku 1939. V roce 1947 se stal profesorem hudby na univerzitě v Madridu. Byl velice uznáván i v zahraničí. Jeho konzervativní kompoziční styl vyrůstá ze základu hispánské hudby a stylu francouzských a španělských předchůdců. Jeho nejslavnější kompozicí je Concierto del Aranjuez. Je to historicky významná kompozice, byla prvním moderním koncertem pro solovou kytaru a stala se nejpopulárnějším koncertantním dílem 20. století pro tento nástroj. Rodrigo začal psát koncert počátkem roku 1939 v Paříži, dokončil jej v Madridu. Z jeho hudby je patrná nostalgie po šťastnějších časech a idyly odkazující na Aranjuez, letní útočiště španělské královské rodiny Bourbonu z 18. století, sídlo vzdálené 50 km jižně od Madridu, obklopené klidnými zahradami a listnatými lesy. Concierto de Aranjuez poprvé provedl 9. listopadu 1940 v Barceloně kytarista Regino Sainz de la Maza. Na jehož přání Rodrigo koncert napsal. Concierto de Aranjuez Joaquína Rodriga teď hrají Thibaut Garcia a francouzský národní orchestr, který řídí Yutaka Sado.
0: Voilà, entrée de Thibaut Garcia, entrée de Yutaka Sado. Voici le concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo, en direct de l'auditorium, en direct sur France Musique.

0: un très joli sourire partagé entre Thibaut Garcia, le guitariste et le chef d'orchestre Yuta Casado, pour terminer ce concerto d'Aranjuez de Rodrigo.
1: Concerto de Aranjuez Joaquina Rodriga hráli Thibaut Garcia a francouzský národní orchestr, který řídil Yuta Casado. Georges Bizet se dožil krátkého věku, necelých 37 let, a jeho tvorba tak není rozsáhlá a je znám jako autor jediné opery, Carmen, ta se stala na světových scénách nejčastěji inscenovaným titulem vůbec. Georges Bizet složil scénickou hudbu k divadelní hře Alphonse Daudeta L'Arlésienne z roku 1872. Její děj se odehrává na pozadí bouřlivých provencálských milostných vztahů. Skladatel krátce na to vybral několik částí ze své partitury a přepracoval je do podoby svity. Po Bizetově smrti složil francouzský hudební skladatel a pedagog Ernest Giraud z dalších témat Arlézanky světu číslo 2. Tu teď uslyšíme v provedení francouzského národního orchestru, který řídí Yuta Casado.
0: Voici par l'Orchestre National de France la suite numéro 2 tirée de l'Arlésienne de Georges Bizet en direct sur France Musique.

0: Difficile de ne pas avoir le sourire aux lèvres quand on entend cette musique et quand on la joue. Figurez-vous que c'est tout l'Orchestre National de France qui a le sourire aux lèvres en jouant cette suite de l'Arlésienne. Musique de Georges Bizet, d'après une histoire d'Alphonse Daudet.
1: Arlésanka, suite číslo 2 Georges Bizeta, dozněla v provedení francouzského národního orchestru, který řídil Jutta Cassado. Maria Rodrigo Bellido, tak zní celé jméno, byla o 13 let starší než její známější kolega a jmenovec Joaquín Rodrigo, se kterým nebyla ale nijak příbuzná. Za své první hudební vzdělání vděčí svému otci, ale také renomovaným skladatelským mistrům, jako byli José Trago a Emilio Serrano. Později v Mnichově studovala zejména u Richarda Strause a pohybovala se ve společnosti Wilhelma Furtwängla a Karl Orffa. V době španělské občanské války emigrovala do Hispánské Ameriky, kde učila na konzervatořích. Ve své poslední exilové zemi, Puerto Rico, se stýkala zejména s Pablem Casalsem. Její zarzuela Beceriana je inspirována spisovatelem a básníkem španělské romantiky Gustavem Adolfem Becerem. Pochod tvoří poslední část tohoto díla, je výrazně rytmický a rozvíjí se v různých instrumentálních variantách a reprízách na veselé, téměř triumfální téma. Pochod se zařazuje-li Beceriana Marie Rodrigo Bellido, hraje francouzský národní orchestr, dirigentem je Jutta Cassado.
0: En 1915, voici Jutta Cassado qui revient.

0: Une musique qu'on n'entend pas si souvent, une musique de 1915, un extrait de Beccariana, une zarzuela de Maria Rodrigo. Nous en avons entendu la marche par l'Orchestre National de France, dirigé en direct à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique par Yutaka Sado. Celui-ci.
1: Pochod se zařezali Beccariana španělské skladatelky Maria Rodrigo Bellido hrál francouzský národní orchestr za řízení Yutaka Sado. Závěr oficiálního programu tvořila opět hudba Georges Bizeta a jeho nejslavnější opery Carmen, komponované v roce 1875 na motivy stejnojmenné novely Prospera Mérimée. Skladatel se ale úspěchu svého díla nedočkal. Premiéra 3. března 1875 v Opera Comic skončila drtivým neúspěchem jen několik měsíců před jeho smrtí. Pro francouzské publikum uvyklé velkým operám se Carmen zdála být příliš naturalistická. Skladatel byl z negativního přijetí zklamán, nicméně byl o kvalitách svého díla přesvědčen a budoucnost mu dala za pravdu. Každopádně prokázal v Carmen geniální melodickou invenci, v mnoha ohledech připomínající španělský kolorit. Jako zdroj vlivu hispánského stylu jsou v této souvislosti uváděny zarzuely, typický žánr španělského hudebního divadla, a zmiňován je zejména španělský skladatel zarzuel Sebastián Iradier, od kterého si Bizet vypůjčil svou abanéru v domnění, že cituje lidovou píseň. Strhující hudba Carmen dala vzniknout dvěma orchestrálním svitám sestaveným z hudebních úryvků z opery. Výběr ze svit Carmen 1 a 2 Georges Bizeta teď v provedení francouzského národního orchestru, který řídí Yutaka Sado.
0: Rentre déjà pour cette suite de Carmen de Georges Bizet qui utilise les orchestrations d'Ernest Guiraud.

0: Des extraits de Carmen de Georges Bizet par l'Orchestre National de France, dirigé par Yutaka Sado, en direct de l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique.
1: Výběr ze svit z opery Carmen George Bizeta dozněl v provedení francouzského národního orchestru s dirigentem Yutaka Sado. A došlo na přídavky. Jako první intermezzo z první svity Carmen sola hrají Anna Rodovou za flétna a André Perrin harfa a francouzský národní orchestr řídí opět Yutaka Sado.
0: Yutaka Sado revient sur la scène. Sans doute pour un bis.

0: Là, nous sommes en plein Cancer du Nouvel An avec Sous le tonnerre et les éclairs de Johann Strauss, fils, toujours en direct par l'Orchestre National de France dirigé par Yutaka Sado.
1: V provedení francouzského národního orchestru, který řídil Yutaka Sado, dozněla na závěr programu Polka za hromu a blesku Johanna Strause. Vysílali jsme záznam koncertu, který se konal poslední den minulého roku v auditoriu Radia France v Paříži. Minuty zbývající do dnešní půlnoci vyplní teď na stanici Český rozhlas D-dur komorní hudba. 6 kusů pro klavír opus 118 Johannesa Brahmse hraje Gerrit Olsen.

0: V nahrávce Erika Olsna doznělo 6 kusů pro klavír Johannesa Brahmse. Milí posluchači, to byl závěr středečního večerního programového bloku, ve kterém mají na stanici Český rozhlas Deldur obvykle své místo záznamy symfonických koncertů. Tentokrát jsme vybrali z fondů Mezinárodní výměny hudebních programů Evropské vysílací unie záznamy z produkce bavorského a francouzského rozhlasu. Vysílání připravili zvukový mistr Ladislav Čurda a Dagmar Henžlíková, která se s vámi od mikrofonu loučí s přáním příjemného pozdního času.
1: Český rozhlas D-dur.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte, milí posluchači, v nedělním operním odpoledni na stanici Český rozhlas D-dur, kterým vás bude dnes provázet Rafael Brom. Na programu je Faust, opera německého romantického skladatele Luise Spohra, kterou autor napsal v roce 1813 na libretto Josefa Karla Bernarda. Librettistova verze faustovské legendy nevychází z textu Fausta Johanna Wolfganga Goethe, ale čerpá především z prací Friedricha Maximiliana Klingera a Heinricha von Kleista. Spohrova opera Faust, kterou skladatel přepracoval v roce 1852, tedy skoro 40 let od první verze, je významným dílem v dějinách německé romantické opery. Luise Spohr působil na dvoře v Gotě, který opustil kvůli angažmá v divadle na Vídeňce ve Vídni, jehož novým majitelem byl hrabě Ferdinand Pálfy. Ke svému uvedení do funkce zkomponoval operu Faust. Psal ji rychle. Hotova byla za necelé 4 měsíce, od května do září 1813. Premiéru tam ale neměla. Poprvé ji jako soukromé představení představili Giacomo Meyerbeer spolu s Karlem Marie von Weber a Luisem Spohrem a byli jí nadšeni. Veřejnou premiéru pak uvedl Karl Maria von Weber ve Stavovském divadle v Praze dne 1. září 1816. Poté ji Meyerbeer představil v Berlíně. Partitura této první verze se nezachovala. Existuje jen klavírní výtah, který byl vydán v Lipsku v roce 1822. Ve své původní podobě byla opera Singspiel o dvou dějstvích. V roce 1851 se Spohr k dílu vrátil a přepracoval ho do podoby velké opery o třech dějstvích. Původní mluvené dialogy byly změněny na recitativy. Tato verze v italském překladu měla premiéru v Královské italské opeře v Covent Garden v Londýně dne 15. července 1852. Oceloretina s výjevem soubojové scény byla otištěna na titulní straně nedělní přílohy časopisu Ilustrované londýnské noviny. Hudebně představuje Spohrův Faust raný milník v německé romantické opeře. Spojuje lyrické árie, sbory a orchestrální barvu, včetně inovativního využití pikoly a varhan s dramatickým narrativním nábojem a ovlivnila současníky, jako byl Karl Maria von Weber, který dirigoval pražskou premiéru a ocenil její emocionální hloubku. Opera byla komponována pro velké obsazení s baritónovými hlavními zpěvy pro Fausta a Mefistofela, smíšeným sborem, baletem a orchestrem. A odráží Spohrovu houslistickou preciznost a kontrapunktické umění. Po smrti autora upadla opera Faust do relativního zapomnění, a to i přes počáteční úspěch v celé Evropě. V poslední době byla opera poprvé uvedena v Bielefeldu roku 1993. Dirigoval Geoffrey Moule a režii měl Matthias Oldák. Proběhlo 8 repríz a současně vznikla ve dnech 17. a 18. června 1993 nahrávka pro label CPO, Classic Production Osnabrück. Tuto nahrávku v našem nedělním operním odpoledni uslyšíte. V opeře Faust z Bielefeldu účinkují Michael Fier, bariton Faust, Elko von Jordis, bas Mephistopheles, William Puck, tenor, hrabě Hugo, Diana Jennings, soprán, Kunhuta, Jon Brick, bariton, Gulf, Claudia Taha, soprán, Ruženka, Raymond Walker, tenor, Wolfhard, Martin Eichwalde, Kailinger, Ulrich Neuweiler, Wagner, Helmut Kegler, Mohr, Drew Ebert, tenor, Franz Zlatník, Maria Kovolik, alt, Sikorax, Simona Nikola, soprán, služebná, a sbor opery Bielefeld. Sbormistr Ewald Hesse. Hraje Filharmonie Bielefeld, řídí Geoffrey Moe. Tady je obsah prvního jednání opery. Odehrává se na ulici, kde na bujné párty vyhrává jevištní kapela. Hudba vytváří atmosféru slavnosti, ale vtírá se do ní zlověstné tušení. Faust, který podepsal smlouvu s Mefistofelem, jeho obraz byl vidět v zákulisí před událostmi opery, dává najevo únavu z požitkářského způsobu života a rozhodne se využít své pekelné síly k blahu lidstva. Zapřísahá se zmařit pekelné plány. Věčný cynik Mefistofeles se této jeho ušlechtilé myšlence vysmívá a tvrdí, že dobré úmysly pod vlivem zla se nevyhnutelně zvrhnou ve zlovolnost. Následně lstivě obrací Faustovu pozornost ke Kunhutě, šlechtičně v nouzi, s úmyslem polapit ho do jeho pokušení. Scéna se promění a představuje Faustův okruh společníků. Wolfharda, Mora, Wagnera a další, kteří při pití hlasně zpívají o ironických následcích Faustových dřívějších dobročinných činů. Vše se jevilo jako snák obohacení měšťanů, se zvrhlo v rozsáhlou žebrotu. Mnozí totiž zneužívali jeho štědrost, místo aby se věnovali poctivé práci. Skupina společníků také líčí Faustovu řadu romantických výprav napříč Evropou, od Angeliky k Elizabeth až po šlechtičny v Innsbrucku a mimo něj, vrcholící jeho náklonností k pokorné a cnostné ružence, která je proměnou čisté postavy Markéty v legendě. Inspirován touto prostou láskou prohlašuje Faust, že se vzdá své smlouvy a přijme čestný život s ruženkou. Pijácká píseň se svou živou zborovou energií poskytuje hudební kontrapunkt k těmto odhalením, evokuje veselí Mozartova Dona Giovanniho a zároveň odhaluje Faustovu morální spletitost. Faustův plán vykoupení se rychle rozplyne, když Franz Zlatník, zamilovaný do Růžičky, přijíždí s ozbrojeným davem, aby Fausta zajal a obvinil z čarodějnictví. V okamžik zoufalství Faust znovu vzývá Mefista a znovu se zavazuje k paktu a tím se vrací k počátečnímu konfliktu svého marného boje proti pekelnému vlivu. Události se poté stočí ke Kunhutě, která je uvězněna na hradě darebáckého gulfa, který se snaží získat její náklonost okázalými lákadly a výhruškami. Její milenec hrabě Hugo shromáždí přátelé k záchraně, ale cestou se setká s Faustem a Mefistofelem. Faust, donucen svým dřívějším slibem, trvá na přímém zásahu.

místo aby dovolil noční útok. Faust se postaví Gulfovi, který se jejich požadavkům s pohrdavým smíchem vysmívá, a proto volá na pomoc Mefistofela. Ďábel pak zapálí hrad v plamenech pekelné zuřivosti a strhne Gulfa do zatracení uprostřed zděšených výkřiků přihlížejících, kteří to vnímají jako božskou spravedlnost. V této výměně názorů mezi Faustem a Mefistofelem, doprovázené dramatickou intenzitou a orchestrální turbulencí, zůstává Faust nedojat Kunhutinou krásou a přenechává ji Hugovi a slibuje zdrženlivost. Tady je první jednání opery Faust od Luise Spohra.

Mit ihm wohl leben wollen sie, doch tut

Skončilo první jednání opery Faust od Luise Spohra. Ve druhém dějství se děj zahušťuje, neboť Mefistofeles doprovází Fausta na Blocksberg, místo čarodějnického sabatu, inspirovaného folklorem, kde mu čarodějka Sycorax poskytne silný milostný elixír, který ho má učinit neodolatelným pro ženy. Ve Faustovi ale lektvar probudí ohromnou touhu po kunhutě, šlechtičně, kterou se v prvním dějství zavázal chránit. Tím překoná své dřívější morální výhrady a propadne k nekontrolovatelné touze. Děj se přesouvá na okázalou svatební hostinu kunhuty v Cáchách, kde Faust pod vlivem lektvaru svede nevěstu hraběty Huga a touto zradou zničí svatbu. Mefistofeles stupňuje chaos tím, že přivolá růžičku, Faustovu oddanou, ale pokornou milenku z dřívějších setkání, spolu s jejím nápadníkem Francem. Faust ji ale bezohledně odmítne, čímž prohloubí její úzkost a předznamená její tragickou cestu. Žárlivost propukne v násilí a Hugo vyzve Fausta na souboj, v němž najde smrt. Takto dokoná Faust sestup do morální zkaženosti, což je dílem Mefistofela. Začíná druhé jednání opery Faust.

Skončilo druhé jednání opery Faust od Luise Spohra a třetí dějství se odehrává ve Faustově bytě. Je to pochmurné finále, které svádí živé postavy ke konfrontaci, kterou rozuzlí stupňující se tragédie opery. Kunhuta, osvobozená z kouzla lektvaru a zdrcená Hugovou vraždou, přichází v touze po pomstě. Pokouší se Fausta zabít a tak se ze svedené postavy promění ve mstitele. V dojemném kontrastu s brutální scénou vystupuje Růžička, která lpí na iluzi smíření, ale jen odhaluje plný rozsah Faustových klamů a nevěr a v naprostém zoufalství si vezme život skokem do řeky. Faust, zdrcený sebevraždou Růžičky, se naposledy marně pokouší zrušit svou smlouvu s Mefistofelem a vyhnout se zatracení. Ale jeho bývalí společníci Wolfhard, Wagner a Kallinger ho odmítají a odsuzují jako služebníka pekla. Zatímco duchové přivolaní Mefistofelem strhávají Fausta do propasti, sbor potrhuje neúprosný triumf zla a potvrzuje bezútěšné téma libreta, že Faustovi dobře míněné činy, zmařené pekelným vlivem, nevyhnutelně plodí zkázu a odsouzení bez naděje na vykoupení. Začíná třetí jednání opery Faust od Luise Spohra.